Trošku iný fulcrum, ale mne sa takto páči. Nová československá hudba, Niva a Fulcrum a High z Rádia FM, 10 minút po 11. Toto je Steven Wilson.

Little Sims a Dila a predtým Wu-Tang Clan a Gravel Pit z Rádia FM. Nový album pripravil Jay Maskis alias Dinosaur Jr. Toto je v poradí druhý single z neho, Everything at Once.

No a toto je hudba pre matematikov. Angine de Poitrine, Fabienk z Rádia FM. Tesne pred pol druhou.